Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Koup Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán,

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

aby všem to bylo jasné. Pomáhám druhým a ta profese mě baví. Já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel. Nejsem žádný Bčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně láska?

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupete popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Telči na ulici Dačická. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny z Česka.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x 85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

0: peníze. Penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám. Jsem neboštík, jsem pod dnem. Co pak se nenajde někdo, kdo by mě vzkřísil, kdo by mi vrátil mé drahé peníze? Nebo aspoň mi řekl, kdo mi...
1: Žár bez lesku.
0: Říkal jste něco...
1: Pláč bez cestu.
0: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá.
1: Bez potlesku.
0: Ať se podívá. Není to člověk, aby ho neměl podezření.
1: Měl bych se vzdálit.
0: Nik vidím to, co mě okradlo.
1: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Já se mám hrát, zas jednou hrát.
2: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: nás tří.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si hurikán, hurikán, hurikán.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x 85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

0: tmou.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
3: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a u

0: máme signál.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
2: Za smušivé pustině jel starý honec krach.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Kop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka, sojový suk, klasik 50 gramů za 6,90. Varoma, dlouhozrná rýže ve varných sáčcích, 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy, 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou, 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou, 400 gramů ve skle za 39,90. Nebo rajčatový protlak, 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno-šunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka, sojový suk, klasik 50 gramů za 6,90. Varoma, dlouhozrná rýže ve varných sáčcích, 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy, 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou, 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou, 400 gramů ve skle za 39,90. Nebo rajčatový protlak, 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.
1: Ahoj, tady je Petr Kotwald. Zdravím všechny posluchače a tohle je můj nový singl Meriem.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupete popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Já doufám, raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka, sojový suk, klasik 50 gramů za 6,90. Varoma, dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Toho starce jsem už nikdy neviděl. Až odešel, ještě mi řekl, nikdy nikomu nevěř a vždycky se spolehej jen sám na sebe. Často jsem pak chodil na místo, kde jsem ho potkal a přemýšlel jsem, proč mi to vlastně všechno vyprávěl. A čím víc jsem na něj myslel, tím víc mi něco říkalo, že ten příběh byl vlastně jeho život.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka, sojový suk, klasik 50 gramů za 6,90. Varoma, dlouhozrná rýže ve varných sáčcích, 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy, 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou, 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou, 400 gramů ve skle za 39,90. Nebo rajčatový protlak, 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a

Storcuje žegrovce, ten se píská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: někdy.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

0: Giga.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

matka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.
1: Tak

spatřil, on k silákům patřil, v zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednul,

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus Výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Privátních značek vybíráme. Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka, sojový suk, klasik 50 gramů za 6,90. Varoma, dlouhozrná rýže ve varných sáčcích, 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy, 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou, 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou, 400 gramů ve skle za 39,90. Nebo rajčatový protlak, 500 gramů za 29,90. Coop.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán a úspěch.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x 85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupete popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta Jihočeská Niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Byla to velmi dlouhá noc, vyspěl jak kluk.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán,

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstup

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Kop, všechno dobré.

0: ženě si.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
2: Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma, dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

0: les se vrací v očích sů, tohle ráno čas žít.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

cestě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Naší letákové nabídky privátních značek vybíráme. Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán,

Katovice zpívají teď do všech stran. Tohle je náš obchod a teď hra.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína. Z poskytnuté výstrahy věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje,

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Koup Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Se za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krajina rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od Kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s Českou.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ Hrotovice na ulici Sokolská. Přejeme hezký poslech.
1: V Hrotovicích stojí obchod, každej ho tu dobře zná. Coop typ má dveře do kořán,

Rotovice zpívají teď do všech stran. Tohle je náš obchod a teď hezky přijde.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko mozzarella 200 gramů za 24,90. Sladká tečka sojový suk Klasik 50 gramů za 6,90. Varoma dlouhozrná rýže ve varných sáčcích 400 gramů za 14,90. Křupeto popcorn vybrané druhy 100 gramů za 14,90. Dopřejte si také kvalitu z Itálie u výrobků s logem Coop. Krájená rajčata a rajčatový koncentrát s cibulí a bazalkou 690 gramů ve skle za 64,90. Rajčatová omáčka s bazalkou 400 gramů ve skle za 39,90 nebo rajčatový protlak 500 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Dle gusta vepřová šunka výběrová za 18,90. Váhala sendvičový nářez se sýrem za 15,90. Hasičská klobása z Kostelce za 22,90. Písecká játrová paštika za 13,90. Stejnex retro dědova papriková klobása za 19,90. Krahulík moravské uzené maso za 17,90. Davelská šunková tlačenka za 21,90. Dle gusta výběrová šunka od kosti za 19,90. Coop. Všechno dobré.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Leko šunka zvonařka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 13,90. Jihlavanka standard originál mletá káva 250 gramů za 89,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 9,90. Twix Extra Twin, Snickers nebo Mars, dvojpak vybrané druhy za 29,90. Mila Mini, 180 gramů v balení za 79,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Madeta, jihočeské čerstvé plnotučné mléko 1 litr za 29,90. Orion studentská pečeť vybrané druhy 250 gramů za 69,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Kunín smetanový jogurt vybrané druhy 150 gramů za 7,90. Hamé pomazánky vybrané druhy 120 nebo 125 gramů za 24,90. Red Bull vybrané druhy 250 ml za 32,90. Viskas kapsičky pro kočky vybrané druhy 4x85 gramů v balení za 44,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Sladká tečka Nanuk vybrané druhy z běžných 9,90 za 7,90. Kofola vybrané druhy 2 litry z běžných 26,90 za 22,90. Naše novinka značky Nový den. Espresso zrno 100% arabika 500 gramů z běžných 229 korun za 199,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásnošunkový salám speciál 100 gramů za 16,90. Gouda vážená 100 gramů za 15,90. Madeta jihočeská niva, vybrané druhy 100 gramů od 28 korun a 90 haléřů. Hellmann's majonézová omáčka, vybrané druhy 250 ml za 49,90. Pivo Primus výčepní, půl litru ve skle za 10,50.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.
1: Řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Take your clothes off. Adam and Eve.
1: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
2: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo sticks, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí. Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek z pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop, všechno dobré.

za 34,90. Madeta, jihočeská niva, 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta, jihočeské polotučné čerstvé mléko, 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Chosenské tradiční pomazánkové bez příchuti 150 gramů za 27,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml za 49,90. Rauch Happy Day vybrané druhy 1 litr od 34 korun a 90 haléřů. Ariela Chambre XXL 1,5 litru za 99,90. Chibo Exclusive mletá káva vybrané druhy 250 gramů za 109,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Blázníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Mů standardní dušená šunka 100 gramů za 15,90. Orion studentská pečeť bublinky, vybrané druhy 36 gramů za 19,90. Orion bomboniera, vybrané druhy za 89,90. Velkopopovický kozel 12 ležák, půl litru plech za 19,90. Nebo Budweiser Budvar originál, půl litru plech za 23,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko krémový jogurt s kulturou Biffy, vybrané druhy 120 gramů za 8,90. Coop Premium tradiční paštika, vybrané druhy 200 gramů ve skle za 36,90. Dle gusta chlazené listové těsto 400 gramů za 32,90. Varoma bramborové noči 500 gramů za 34,90. Babyland přesní dávka kapsička, vybrané druhy 120 gramů za 11,90. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 34,90. Křupeto brambůrky vroubkované, vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Sladká tečka piškoty plněné ovocným želé, vybrané druhy 135 gramů za 29,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Coop Premium kuchyňská dvouvrstvá utěrka 70 metrů z běžných 49,90 za 39,90. Coop Premium zapékané mysli, vybrané druhy, 350 gramů z běžných 39,90 za 34,90. Bohemia chips nebo Styx, vybrané druhy z běžných 37,90 za 34,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí. Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek s pivní salám za 17,90. Kladenská pečeně z kostelce za 18,90. Mů debrecínské párky za 19,90. Krásno, tramské cigáro za 18,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 13,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Leko dušená šunka v páře nejvyšší jakosti za 21,90. Vodňanské kuře, kuřecí debrecínka za 12,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší grilovací nabídky krahulecké klobásy od 17 korun a 90 haléřů, moravské klobásky nebo grill klobásy od mistra z Kostelce 100 gramů za 21,90. Madeta sýr na pánev, vybrané druhy 100 gramů za 29,90. Vitana tekutá marináda, vybrané druhy 80 gramů za 16,90. Sedlčanský hermelín, vybrané druhy 100 gramů za 32,90. Hellmann's ketchup, vybrané druhy za 54,90. Vybírat můžete také z našich potřeb pro grilovací sezónu, které naleznete v našem aktuálním letáku. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Dle Gusta anglická slanina 100 gramů za 19,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Madeta jihočeská niva 100 gramů za 19,90. Mražený magnum vybrané druhy za 32,90. Madeta jihočeské polotučné čerstvé mléko 1 litr za 23,90. Tatra Tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita oplatky vybrané druhy 50 gramů za 11,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase.
2: Noční proud. Noční proud.

0: nechte se unést.
1: Mějte se, jak si přejete.
0: Noční proud. Pořad proti blbé náladě.
2: Noční.
3: Noční.
0: Noční.
2: Noční.
0: Noční.
1: Noční.
0: Proud.